0: Bačové, kukajce, babi idú z Brezovského jurmaku, zo Šenvíža, zo Zdravec, z Torisy, z Krivian, a jaké ozajdane, hej, aj Handar s koniami z Pečovskej popred nich. Vykračuje, jak dajaký kakáš.
1: Bačo!

0: cudze boské, spravodlivo, však slunko na poledňu, obid dzvonia. Ach Bože, a doma drobné dzeci, kravy prišli z poľa, hadzi na žgravy, joj Sodom Gomora, a nás tu diabli po košároch šmarajú, joj pozme domu. A to te bačové, keby nám cholem boli syra dali, ale skupe jak trest.
1: Babi, ša vy ne znáte, že po Jane po bane, na košaru chudoba.
0: Hej, chudoba ba ne chcece dac.
2: Ach, ľudze boské, a dze moja zajdečka? Ach, bačové, majce rozum, dajce mi zajdečku. Mala som tam hazentráčky, čerkutečky, pišťalečky. Bačové, majce rozum, dajce mi ju, však mám malé dzecko doma v kolíske.
3: Babo, však ty tu holoruť prišla, jak si začula hudákoch, ta tak drindajúci si tu pridrindala.
2: Ach, múka nebeská, že vás tu všetkých živná rosa nespali. Ja, že tu holoruč prišla. Ja, že zajdečku pod šatrom zochabila. Juj, však še tu duškom rúcim ožim odjídu.
1: Či še rúciš, či nerúciš, tam i zajdu nevidzeli.
2: Ta vy nevidzeli. Ty vlachaľu, povíš abo nepovíš, že moja zajdečka. Bo si to te tvojo bure vlasy do čista odrapem. Povíš abo nepovíš, ty vražcu.
3: Nepovíc.
2: Ta vy nepovíce. Nie, nie, nie. A ja vám tu teraz všetko prekľajem. Že by vám paša na koreňu vyschla, že by sa vám ovce popsuli, ikry potracili, že by ste mesto mlíka krev dojili, cukr vycukľagali, že by všadzi na vás poraženisko čekalo, že by ste v liece vyhoreli, v žime vybutneli a že by vás podrágala mala.
1: Tak. Ach, dopust, dopust, to tá baba nás do nej šťastia priniesie. Tu máš svoju zajdu, a zavri písk, ty zlorečnico!
4: Nedovolím, nijak raz, lev za vykupne. Same perše sa je muši zemlu zatancovať a tak zajdu dostane.
2: Ach, nestydnik, nehanebnik, ešte tancovať s ním pújdem, ale hybej nejme tu neruci ožim odjídu.
4: Hudáci, hore dvorom!

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě.

0: No a po Georgeovi Bensonovi sa ideme venovať ďalšej skvelej legendárnej interpretke. Speváčku Marie Rotrovú vám zaiste nemusíme predstavovať. Aj keď u dámy by sa o veku nemalo hovoriť, je zrejme najstaršou koncertujúcou českou speváčkou. Navyše má rada Slovensko a často tu aj koncertuje. Je to dozaista aj tým, že pochádza z Ostravy a dlhé roky sa nechcela z rodného mesta presťahovať do Prahy. V Ostrave vznikol aj jej populárny televízny program, mnohí si naň pamätáme, Divadelko pod vieží, ktorý sa vysielal 10 rokov z priestorov Novej Ostravskej radnice. Martin Jurčo sa s Marií Rotrovou stretol pred trnavským koncertom minulý týždeň, keď sa ortuť teplomera blížila k 40-ke. Pýtal sa jej aj na to, ako obnovuje svoj repertoár známych piesní.
1: Sú to staré veci, ktoré som nespívala na koncertech, takže spívam Střapatá nohatá holka. Hnedka je koncertu obnovili sme duet s Petrem Němcem Ranní loučení. No, takže občas nějakou novinku, občas to prostřídáme.
2: Čím to je, že ten slovenský divák, pre něho ste aj vy zaujímavá, ale myslím, že aj vy si to užíváte na tom javisku.
1: Taky, určitě. My jsme byli v Popradu a hráli jsme v Prešově. Byly to úplně skvělý koncerty, krásný, to jsem opravdu ocenila. Hráli jsme ve sportovních halách, takových menších těch házenkářských a bylo tam hodně lidí a bylo to skvělý.
2: Aká je teraz tato zostava? Je tu aj váš syn Vítek?
1: Ano, on dělá producenta a manažéra, takže on se stará o kapelu, dělá koncerty. Mám teďka větší kapelu, to je pravda, s dvěmi vokalistkami, Alenkou Naďou, a kapela se jmenuje Septet Plus. A hraje skvěle, mám je ráda, myslím, že si spolu rozumíme a to je strašně důležité mít na jevišti lidi, se kterými se máte rád.
2: A vás nějako nabíja to hledisko, keď jste to na takom koncertě, tak to jako je vonku. Někdy to je nehostinné, protože je velmi teplo teraz v letě.
1: No, tak dneska budu s teplem trochu bojovat, protože to horko je teda zničující a když jsem zpívala na zkoušce, tak mi trochu přeskakovaly hlasivky. Tak nevím. Doufám, že to bude v pořádku. Líp se zpívá, když je zima. Když je chladno, než když je takový horko.
2: Muzikál Neberte nám princeznu veľmi rezonuje, aj keď paradoxne bol nakrúcaný na zámku Žinkovi, ktorý patril Škodovke kedysi.
1: Ono sa to točilo hlavne v Liberci, v jedné krásné vile, ktorú si krátky film Praha, ve kterým to bylo vlastně natočený, tak si vypučil, nechali tam udělat nádherný malby. Jsem natáčela právě v ty vile v Liberci a v Praze.
2: Vy jste vzpomínali, že v Česku byl teda takmer neznámý.
1: Ano, teď jsme dostali dokonce nabídku na nějakou kompilaci, zase na LPčko, že ho chce vydat firma Syn, to zpracovává tuhle smlouvu a neustále asi posluchači a fanoušci tohoto muzikálu to chtějí pořád slyšet a vidieť niečo z toho.
2: A ste sa niekedy tak zišli, Marika Gombitová, Miroslav Šbírka, vy, pri nejakej takéto téme v toho muzikálu?
1: Ja som je jednou navštívila v Rusku, když sme byli s kapelou v Sovětském svazu na zájezdu. Ona byla v Moskve v nemocnici, tak som ji tam navštívila. Tak od tý doby sme sa nevideli vlastne.
2: Si prevzali jednu z pesníček alebo v melódii Deža Ursinyho aj do svojho repertoáru. Nevíš, jaká sem? Tak myslím, Vladimír Čort napísal?
1: Nevíš, jaká sem? Mne teď suprafon bude takovému půlkulatému výročí vydávat dvoj LP, album a 4 CDčka a tam ta písnička bude.
0: Nevšedná rarita v podaní Marie Rotrovej, pesnička Nevíš, jaká jsem. Hudba je z muzikálu Neberte nám princeznu, no s českým textom. Najbližšie môžete Marie Rotrovou na Slovensku vidieť a počuť až 19. decembra na veľkom vianočnom koncerte v Bratislave.

to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

to nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč na starý hřbitov,